0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Máte naladěno rádio? Klasa.

0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku,
3: mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně,
3: všechno u nás doma,
4: i moje hračky.
3: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Tohle je Klasik Praha.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 10. června. Některá operní díla zapadnou, jiná se navždy zapíšou do dějin. Někdy nejen krásou hudby a dobře zpracovaným libretem, ale také jistou záhadou, která je s nimi spojena. Jedna nás čeká i v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme, jak Michael Spiers zaspíval arii Segesta z prvního dějství opery Arminio Johanna Adolfa Hasseho. Zpíval za doprovodu souboru Il Pomodoro pod taktovkou Francesca Cortiho a dopěl 6 minut po 7 hodině. Nás 10. června dnes, tedy ve středu, bude zajímat také opera, ale úplně jiná. A to opera Richarda Wagnera Tristan a Isolda. 10. června roku 1865 měla premiéru a váže se k této opeře i jedna záhada, která je svázána s hlavním představitelem role Tristana. Jaká záhada a co se s ním, s oním představitelem stalo, to si taky povíme v dnešním ranním vysílání. Teď už ale budeme poslouchat hudbu Josefa Haydna. Třetí větu jeho symfonie číslo 52 C moll.

Slyšeli jsme hudbu Josefa Haydna, nám zazněla třetí věta symfonie číslo 52 C-moll a my ji slyšeli v podání souboru Royal Northern Symphonia pod vedením dirigentky Rebecky Miller. Nyní nás čeká hudba, která je spojena s Robertem Schumannem. Uslyšíme část z jeho symfonie číslo 3 S-dur rýnské. To bude část, kterou nám zahraje orchestr vídeňských filharmoniků pod vedením Ricarda Mutyho. Ale ještě předtím tu mám informaci o tom, jaké dnes můžeme očekávat v Praze počasí. Nejvyšší teploty odpoledne dostoupají pouze k 15 nebo 17 stupňům Celsia a bude většinou zataženo, během odpoledne místy se mohou objevit i přehánky.

Slyšeli jsme část z Rýnské symfonie číslo 3 S-dur Roberta Schumanna. Pátou část nám zahráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Ricarda Muti a dohráli v 7 hodin 16 minut. Za chvíli si připomeneme známou melodii z filmu Snídaně u Tiffanyho z roku 1960, tedy píseň Moon River. Ovšem v instrumentální podobě, tak jak je nahráli filharmonici města Prahy. Předtím jsou tu ještě informace o dopravních nehodách, které postihly dnešní komunikace v Praze, a to nehoda v ulici u Kostela, a buďte opatrní také v Kamínské ulici, i tam je hlášena dopravní nehoda.

0: Klasik Praha.
1: Co to je VoxLab? Hlasové kurzy, které kromě hodin zpěvu přináší také lekce managementu, práva, psychologie, vizáže nebo i metodu Feldenkrais. O výjimečných hlasových kurzech, které proběhnou druhý týden v červenci na zámku Lnáře, jsem v dalším díle pořadu Na osobní notu hovořila se zakladatelkou, sopranistkou Eliškou Gatringerovou a hlasovým pedagogem, basistou Martinem Vodrážkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Karla Marie von Webera. Zaposlouchali jsme se do třetí části koncertu pro klarinet a orchestr číslo 1 F moll. Solo měl Ernst Ottensamer a doprovázela Státní filharmonie Košice pod vedením Johannesa Bildnera. Za pár vteřin bude 7:30 a my budeme také poslouchat hudbu Georga Friedricha Händla. Uslyšíme, jak nám Nuria Rial zaspívá improvizaci na árii Oh, sleep, why dost thou leave me? A to za doprovodu souboru L'arpeggiata. Předtím se ale věnujeme jinému dílu, ve kterém se také zpívám, protože má do jisté míry takové malé výročí. Mluvím o opeře Tristan a Isolda Richarda Wagnera, která měla premiéru 10. června roku 1865.

Slyšeli jsme jednu zajímavou improvizaci na árii z opery Georga Friedricha Händla. Árii O Sleep, Why Does Thou Leave Me? Zpívala nám Nuria Rial za doprovodu souboru L'Arpeggiata a dopíjela 4 minuty po 7:30. Za chvíli hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zaposloucháme se do druhé věty symfonie číslo 3 a mol, tedy do skotské. Předtím se ale věnujeme německému hudebnímu dramatu, a to Tristanovi a Isoldě od Richarda Wagnera. Jak jste slyšeli, dnes máme 10. června a tehdy v roce 1865 10. června měla tato opera premiéru. Je svázána s různými problémy, například s tím, že premiéra byla původně určena pro divadlo v Rio de Janeiro, ale tam se nepovedlo dosít toho, aby se premiéra uskutečnila právě v onom divadle. Poté se plánovalo divadlo v Karlsruhe a dokonce i Paříž, ale nakonec mohla mít premiéru tato opera v Císařské a Královské dvorní opeře ve Vídni, stejně jako v Drážďanech a ve Výmaru. Ovšem všechny tyto pokusy selhaly. Až teprve štědrá a bezpodmínečná podpora bavorského krále Ludvíka II. Umožnila realizaci tohoto ambiciozního díla v Mnichově. A my si za chvíli řekneme, s čím ještě je svázána tato opera, a to s tragédií, která se stala hlavnímu představiteli roli Tristana.

0: Slyšeli jsme druhou větu symfonie číslo 3a mol, které se také říká skotská, pochází od Felixe Mendelssohna Bartholdyho a nám ji hrál Orchestr Chamber Orchestra of Europe pod taktovkou Janika Nese Cegana. Dohrál v 7 hodin 40 minut a nás za chvíli čeká tvorba Richarda Wagnera. Uslyšíme jízdu Valkýr z opery Valkýra. I když dnes si ale povídáme o jiném díle Richarda Wagnera, o Tristanovi a Izoldě právě dnes. 10. června je to totiž 161 let, které napočítáme od premiéry této opery, ve které jsou kladeny velké nároky na všechny pěvce, ale zvláště na titulní role a hlavně na roli Tristana. Ta měla být při premiéře a také byla obsazena velkou hvězdou tehdejší operní scény, mladým Ludvíkem Schnorrem von Carolsfeld, kterému bylo 28 let. A poté, co měl být hvězdou celého představení Tristana a Izoldy, měl také vzít důležitý post ve škole pro Wagnerovské zpěváky. Ale nepřebral jej. A nestal se další velkou hvězdou této opery, protože jen o 6 týdnů a 3 představení Tristana a Izoldy tragicky zemřel. Nečekaně a náhle. V Drážďanech ve věku 29 let. Jeho předčasná a záhadná smrt z něj udělala legendu a dlouho byla považována za důsledek obrovských nároků, které Wagner kladl na své zpěváky. A ty nároky byly opravdu veliké. Představte si, že jde o extrémní délku opery a rozsah. Samotná opera trvá kolem 4 hodin a Tristan téměř nesleze z jeviště a odspívá obrovské množství textu a těžkých pasáží. A v posledním dějství musí již značně unavený tenorista zpívat dlouhé a emočně vypjaté a dramatické monology blouznícího a umírajícího Tristana. Navíc takový pěvec musí mít dostatečný hlasový fond a velké plíce, aby přespíval velký orchestr, který Richard Wagner dal této opeře a vlastně všem svým operám, aby zaujali posluchače svým velkým hudebním vzruchem. A navíc pověst vražedné role Tristana posílil i fakt, že vůbec první představitel Tristana se bohužel nedočkal 4. reprízy. Nakonec se ale ukázalo po moderních výzkumech, že příčinou smrti byla pravděpodobně ne ta událost, že zpíval několikrát za sebou velmi těžkou roli, ale infekční nemoc, jako je tyfus nebo meningitída. A tak naštěstí Tristan a Izolda se může zpívat dál, i když sebou nese onu legendu o vražedné roli Tristana. My si teď poslechneme, jak zní hudba Richarda Wagnera v opeře Valkýra.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Slyšeli jsme jízdu Valkýr z opery Valkýra Richarda Wagnera. Hrál nám orchestr tyrolských slavností pod vedením Gustava Kuhna. A abyste nepřišli o pěkný pánský hlas, máme tu pro vás také projev Adama Plachetky. Ne sice ve Wagnerovské opeře, ale v nádherných večerních písních Bedřicha Smetany. Za chvíli za doprovodu Davida Švece zahraje a hlavně doprovodí Adama Plachetku v první a druhé písni Kdo v zlaté struny zahrát zná a nekamenujte proroky.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme, jak nám Adam Plachetka zaspíval dvě večerní písně Bedřicha Smetany, Kdo v zlaté struny zahrát zná a Nekamenujte proroky. Pěl za doprovodu Davida Švece. Máme 7 hodin 54 minut, za chvíli tedy 8 hodina a zprávy, předtím se ale ještě ocitneme ve Španělsku. A to díky tvorbě Joaquína Rodriga. Třetí část koncertu Aranjuez v aranžmá pro čembalo a orchestr nám zahraje Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice pod vedením Marka Šedivého a Vojtěch Spurný.

0: Slyšeli jsme třetí část koncertu Aranjuez Joaquina Rodriga. Bylo to aranžmá pro čembalo a orchestr, tedy neslyšeli jsme známou kytaru, ale skvělý výkon Vojtěcha Sporného, který hrál na čembalo, a doprovázející jeho Českou komorní filharmonii České Budějovice pod vedením Marka Šedivého. Za malou chvíli bude 8 hodin a vy se zaposloucháte do zpráv a do další hudební nabídky našeho ranního vysílání. Navíc v druhé polovině tohoto ranního bloku máme pro vás připravenou také soutěž o 2 vstupenky na koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Koncert s názvem Beethoven pastorální.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Česko je nadále připravené přispívat svými vojáky ke společné obraně východního křídla Severoatlantické aliance v Litvě, ale i prostřednictvím jednotek nasazených v Lotyšsku, Polsku a na Slovensku. Na tiskové konferenci po setkání se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem v Berlíně to řekl ministr obrany Jaromír Zuna. Reagoval tak na informace, že naopak Česko nehodlá zachovat stávající úroveň obrany východního křídla NATO. Evropská unie by měla projednat možnost dočasného omezení některých hlasovacích práv budoucích členů unie a zavedení dalších záruk dodržování zásad právního státu. Vyplývá to ze společného dokumentu Německa, Francie, Nizozemska, Belgie a Lucemburska. Pětice zemí se snaží prosadit, aby si Evropská unie vypracovala silnější záruky vůči budoucím členským zemím. Částečně jsou důvodem předchozí zkušenosti s úpadkem demokracie v Maďarsku za vlády premiéra Viktora Orbána. V Praze na výstavě v galerii Ambit vystavuje své snímky slavný fotoreportér Nick Ut. Vietnamsko-americký fotograf je držitelem prestižní Pulitzerovy ceny za fotografii Napalm Girl z roku 1972, která patří mezi nejsilnější reportážní snímky světové historie. Snímek vznikl během války ve Vietnamu. K smrti vyděšenou 9letou dívku zachytil tehdy 21letý fotograf při útěku z vesnice bombardované napalmem. Dívku odvezl do nemocnice a díky svému americkému novináři průkazu pro ní vymohl lékařskou pomoc. Fotografická výstava Nika Uta bude přístupná do 11. července. Dnes bude nad Českou republikou převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Nejvyšší teploty se dnes odpoledne budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 10. To je ze zpráv všem. Nyní na vás čeká část z koncertu číslo 2 F-dur pro klavír a orchestr Dmitrije Šostakoviče.
1: Jsme Klasik Praha.

Eugene Liszt a orchestr Vídeňské státní opery pod taktovkou Viktora de Sarzena nám dohráli třetí část koncertu číslo 2 F-dur pro klavír a orchestr Dmitrije Šostakoviče. Je 8 minut po 8 hodině, vy posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha dnes 10. června ve středu a už jsou také v tuto dobu hlášeny dopravní nehody, které komplikují provoz v Praze. Například v ulici Podholí nebo v ulici U kostele a buďte pozorní také v Kamínce ulici. Nyní se ale vydáme opět k hudbě a to dokonce za tvorbou Josefa Haydna. Zaposloucháme se do jeho serenády, kterou nám zahrají virtuozity Praga pod vedením Oldřicha Vlčka.

0: Dozněla serenáda Josefa Haydna, hráli virtuozi Di Praga pod vedením Oldřicha Vlčka a dohráli 9:45. Za chvíli se budeme moci zaposlouchat do tvorby Leonarda Bernsteina a uslyšíme část z jeho baletu Fancy Free. To je název, který se překládá do češtiny jako Nezadaní. A bude to první část, kterou uslyšíme s názvem Přicházejí tři námořníci. To uslyšíte určitě i v hudbě, kterou vám zahraje New Yorkský filharmonický orchestr pod vedením autora hudby Leonarda Bernsteina. Předtím se ale ještě podívejme, co nás čeká v této části ranního vysílání a bude to také slibovaná soutěž, ke které se dostaneme po pár skladbách. Výhrou jsou dvě vstupenky na připravovaný koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK s názvem Beethoven pastorální. Ano, na tomto koncertu uslyšíte pastorální, tedy symfonii číslo 6 v dur Ludvíka van Beethovena, ale nejenom ji. Už jste možná také o tom slyšeli, že na tomto koncertu zazní i tvorba Bohuslava Martinů. A vy se tak na tomto koncertu dočkáte evropské premiéry první verze opery Mariken z Nimeg. Zpívat vám budou Simona Houda Šaturová, Jiří Brückler, Bela Adamová, Daniel Matoušek, Pavel Schwinger a Pražský filharmonický sbor vedený Lukášem Kozubíkem. Vypravěčem bude Vladimír Polívka. Hrát budou přirozeně pražští symfonikové a řídit je bude Tomáš Netopil. Koncerty s názvem Beethoven pastorální se konají ve středu 17. června a ve čtvrtek 18. června. A my pro vás máme dvě vstupenky do soutěže věnované FOK na 18. červen. Poslouchejte dál a možná se štěstí na vás usměje a budou ty vstupenky vaše.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla hudba Leonarda Bernsteina, slyšeli jsme ukázku z baletu Fancy Free v podání New York Philharmonic Orchestra vedeným autorem. Nyní se zaposloucháme do hry souboru L'arpeggiata a ten, jak víte, vede Kristina Pluhar, která se věnuje jak té klasické hudbě ze dávných věků, a tak také hudbě, která sice byla nalezena v archivech, ale snaží se ji přizpůsobit modernímu posluchači. Nyní uslyšíme, jak hraje soubor L'arpeggiata hudbu Antonia Bertaliho, tak jak se domníváme, že kdysi zněla. Zazní Bertaliho Chacona.

0: Klasik Praha.
1: S dalším hostem ve studiu budeme hovořit o jeho úspěších v rolích Escamilla a Leporella v Metropolitní opeře v New Yorku nebo o vynikajícím stvárnění role Votana ve Wagnerově opeře Zlato Rýna v Pražském národním divadle. Po prázdninách bude Adama Plachetku čekat hlavní role v muzikálu Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street na jevišti Státní opery. Pořad poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Vlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla.

0: Dej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jsme hlavní hudební téma z filmu Letka 633 z roku 1964. Byla to hudba Rona Goodwina, britského filmového skladatele. Napsal hudbu k celkem 70 filmům. A nám ji hrál soubor City Light Symphony Orchestra pod vedením Kevina Griffitha. My se ale od britského dobrodružného filmu o letcích RAF za druhé světové války nyní dostáváme k současnosti, i když vlastně tak trochu k blízké budoucnosti, protože už za pár dní budete moci slyšet ve Smetanově síni obecního domu dva koncerty s názvem Beethoven pastorální. Jsou plánovány na středu 17. a na čtvrtek 18. června. A to je veliká příležitost proto si poslechnout nejenom hudbu Ludvíka van Beethovena, známou symfonii číslo 6 v dur pastorální, ale také příležitost vyslechnout evropskou premiéru první verze opery Bohuslava Martinů s názvem Mariken z Nimeg. Už jste možná slyšeli v předchozích minutách našeho vysílání, že vám Mariken bude zpívat Simona Houda Šaturová a účastnice budou této evropské premiéry i další skvělí pěvci. Jiří Brückler, Bela Adamová, Daniel Matoušek, Pavel Schwinger, také členové Pražského filharmonického sboru pod vedením Lukáše Kozubíka a vypravěčem bude Vladimír Polívka. Rád vám budou pražští symfonikové a dirigentem bude Tomáš Netopil. Bude to skvělá příležitost poslechnout si krásnou hudbu. My pro vás máme vstupenky na 18. červen a ty je třeba vyhrát. Za chvíli uslyšíte soutěžní otázku, ale abyste mohli vyhrát, je třeba dodržovat pravidla naší

Slyšíte také evropskou premiéru první verze opery Marken Znimek Bohuslava Martinů. To je opravdu odlišná verze od té další české verze a odlišuje se do značné míry orchestrací s hudebněním francouzského textu a rozsáhlým původním hudebním materiálem, který Martinů v druhé verzi té české již nepoužil. Tuto jednoaktovou operu Marken Znimek na námět středověkého holandského mariánského miráklu zkomponoval Bohuslav Martinů v roce 1933. A už se dostáváme také k soutěžní otázce. Mě zajímá, kam, do jaké země doputoval Bohuslav Martinů po svém odchodu z Čech, tedy z Československa ve 20. letech. Právě v této zemi zkomponoval jednoaktovou operu Marken Znimek. A mě zajímá jméno té země.

Slyšeli jsme hudbu, krásný zpěv. René Fleming zpívala za doprovodu London Philharmonic Orchestra pod vedením Sira Charlesa Meccarase známou árii z opery Giannis Kiki Giacomo Pucciniho O mio babino caro. Nás ale dnes zajímala jiná opera, a sice jednoaktovka Bohuslava Martinů Mariken z Nimek, kterou zkomponoval Bohuslav Martinů v roce 1933. A mě zajímalo, během pobytu v jaké zemi. A správně jste určili ti z vás, kteří jste mluvili o Francii, právě tuto zemi. Zkomponoval Mariken z Nimek při svém pobytu v Paříži v roce 1933. Vy první verzi, tu francouzskou, tak jak ji zkomponoval, můžete slyšet v evropské premiéře právě na koncertu Beethoven pastorální, a my soutěžili o dvě vstupenky na tento koncert na 18. červen od 19.30. Správně mi jako první odpověděla paní Kateřina Kašová. Já jí gratuluju ke skvělým znalostem a vám ostatním držím palce.

0: našich dalších soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme druhou větu fantastické symfonie Hektora Berlioce. Hrál nám londýnský symfonický orchestr pod vedením Stanislava Skrovačevského a dohrál 2 minuty před 9:15. Za chvíli se zaposloucháme do hudby Bedřicha Smetany a uslyšíme slavnostní symfonii E-dur. Uslyšíme ovšem jenom část, čtvrtou větu v podání České filharmonie pod vedením Karla Šejny.

0: Klasik Praha.
1: Legendární režisér Steven Spielberg v těchto dnech uvádí svůj nejnovější film Den odhalení. A my se při této příležitosti zaměříme právě na filmy o UFO. Zazní tak ukázky ze Dne nezávislosti nebo Příchozích. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz. S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme hudbu Antonia Vivaldiho. Byla to poslední skladba, kterou vám mohu nabídnout v rámci času pro ranní vysílání. A my si tak užili hru na sopraninovou zobcovou flétnu, kterou skvěle provedl Jiří Stivín. Doprovázel jej na čembalu Jaroslav Tůma a také hráči souboru Virtuosi di Praga. My díky nim mohli poslouchat třetí část koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu Basso Continuo C-dur Antonia Vivaldiho. Vás ale už za chvíli budou oslovovat tóny Antonína Dvořáka, respektive tóny vyluzované hráči České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka a hlavně solisty Garika Olsona. Neboť se zaposloucháte do třetí části koncertu pro klavír a orchestr G-moll. Bude to první skladba dopolední nabídky Ondřeje Fischera. Filip Sichra vám přeje pěknou středu.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 12 minut po 9. hodině 10. června. Svátek dnes slaví Gita a také Margita. Tak všem Gitám i Margitám a Margitům přejeme dnes vše nejlepší k svátku. No a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Právě teď je dozněla hudba Antonína Dvořáka, známá třetí část z klavírního koncertu G-moll. Solistou byl Garrick Olson a doprovodila ho Česká filharmonie pod taktovkou dirigenta Jiřího Bělohlávka. No a v této hodině našeho vysílání, tedy ještě před 10. nás mimo jiné čeká hudba Kláry Schumannové, Jaroslava Ješka, Edwarda Elgára, také hudba renesanční i hudba filmová. No a rovněž si zasoutěžíme ještě před 10. hodinou opět s pražskými symfoniky, kteří do dnešní soutěže věnovali dvě vstupenky na svůj koncert 18. června, tedy příští týden ve čtvrtek ve Smetanově síni obecního domu, kde od 7:30 večer zahrají jednak Beethovenovu 6. symfonii, takzvanou pastorální, a také v evropské premiéře starší francouzskou verzi opery Mariken z Nimek od Bohuslava Martinů. Tak vy můžete dvě vstupenky na tento koncert 18.6. ve Smetanově síni obecního domu vyhrát už za pár minut v našem vysílání. No a pokračovat teď budeme hudbou klasicistní, bude to skladatel Karl Ditters z Dittersdorfu a finále z jeho symfonie s podtitulem Čtverověků, což je jedna ze symfonií, které napsal Karl Ditters z Dittersdorfu na náměty Ovidiových proměn. Hraje Pražský komorní orchestr.

Pražský komorní orchestr nám teď hrál hudbu klasicistního skladatele Karla Dittrse z Dittersdorfu. Byla to závěrečná věta ze symfonie s podtitulem Čtverověků, jedné ze symfonií na náměty Ovidiových proměn od tohoto autora, který byl skladatelem rakouským, ovšem působil převážně na území dnešní České republiky, zejména tedy na Jesenicku. No a my budeme pokračovat hudbou Zdeňka Lišky, legendárního filmového skladatele, který stvořil krásnou partituru pro výpravný historický film Františka Vláčila Markéta Lazarová podle románu Vladislava Vančury. Zdeněk Liška samozřejmě i hudbu k tomuto filmu pojal ve středověkém duchu. No a my uslyšíme teď část nazvanou Beránek boží. Bude to ukázka z alba, které vyšlo u vydavatelství Animal Music a které natočili soubory Baborák Ensemble a Martinu Voices živě ve fóru Karlín.

0: Klasik Praha.
1: 25. ročník festivalu Lípa muzika, který každoročně na podzim rozeznívá hudbou pozoruhodná místa na Českolipsku a v okolí, bude tentokrát na téma žena. O pestré náplni letošního ročníku budeme mluvit v příštím pořadu Hudba v miléniu s ředitelem festivalu Martinem Prokešem a uměleckou garantkou programu Janou Semerádovou. K poslechu premiéry v úterý 16. června od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
8: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

Je 9:30 a na rádiu Klasik Praha zazněla teď hudba Gustava Holsta. Slyšeli jsme část z jeho velice populární orchestrální svity Planety. Tentokrát to byla část věnovaná planetě Uran s podtitulem Čaroděj. Slyšeli jsme živou nahrávku Berlínské filharmonie, kde dirigoval Simon Rattle. Nahrávka přesně 20 let stará, pořízená v roce 2006. No a pokračujeme dále hudbou renesanční. Bude to skladatel Robert Parsons, což byl skladatel období dynastie Tudorovců, působil zhruba v polovině 16. století v Královské kapli v Londýně a my uslyšíme jeho skladbu nazvanou De la Cour, kterou nám zahraje soubor Ensemble Feuerfogel, což je německý soubor historických nástrojů založený na Freiburské hudební univerzitě. Jehož jádro tvoří kvarteto historických zobcových fléten.

Je 7:30, toto byla hudba anglického renesančního skladatele jménem Robert Parsons. Slyšeli jsme skladbu s názvem De la Cour, no a zahrál nám ji soubor Ensemble Feuervogel, což je tedy ensemble historických zobcových fléten a dalších přidružených nástrojů, založený v roce 2017 na Freiburské hudební univerzitě. Teď si poslechneme

Hudbu Jaroslava Ježka, což je skladatel, který má v letošním roce výročí, připomínáme si 120 let od jeho narození, narodil se v roce 1906. A přestože všichni Jaroslava Ježka dobře známe jako autora populárních divadelních písní, byl také skladatelem klasické hudby. Napsal spoustu zajímavých děl, včetně třeba dechového kvintetu nebo klavírního koncertu, který byl jeho absolventskou prací. V roce 1927 Ježkovi tento koncert na jeho absolventském koncertě v Rudolfinu dokonce hrála Česká filharmonie. No a my uslyšíme z tohoto Ježkova klavírního koncertu druhou část stylizovanou jako tanec tango. Bude nám hrát Filharmonie Brno pod taktovkou Leoše Svárovského a solo na klavír zahraje Igor Ardašev.

Posloucháte Radio Klasik Praha, za chvíli budou 9:45 a toto byla hudba Jaroslava Ješka, který napsal jako svou absolventskou práci na konzervatoři klavírní koncert, dílo, které mělo premiéru v roce 1927 v Rudolfinu a premiérovala ho tehdy Česká filharmonie, což dnes samozřejmě u absolventských prací na konzervatořích nebývá úplně obvykle. No a my jsme poslouchali nahrávku druhé věty z tohoto klavírního koncertu, kterou Jaroslav Ježek pojal jako tanec tango a solo hrál pianista Igor Ardašev, doprovázený brněnskou filharmonií a dirigentem Leošem Svárovským. Ke klavíru se ještě za chvíli vrátíme třeba s hudbou Kláry Šumanové s její Tokatínou opus 6, ale já jsem nejdříve ze všeho sliboval soutěž a ta je právě tady. Dnes budeme soutěžit opět se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, který věnoval do soutěže vstupenky na jeden ze dvou koncertů, které odehrají v příštím týdnu 17. a 18. června ve Smetanově síni obecního domu, v obou případech od 7:30 večer. Na koncertech zazní jednak osvědčená hudba Ludwiga van Beethovena, 6. symfonie zvaná Pastorální a také v evropské premiéře znovu objevená první francouzská verze opery Bohuslava Martinů Mariken z Nimek, což je opera, která ve své české podobě je součástí cyklu Hry o Marii, ovšem tady tedy zazní původní francouzská verze a to v podání pražských symfoniků pod taktovkou Tomáše Netopila, pražského filharmonického sboru, herce Vladimíra Polívky, co by vypravěče a také pětice vynikajících solistů. No a vy můžete tedy vyhrát vstupenky na tento koncert v obecním domě ve čtvrtek 18. června od 7:30 večer za obvyklých soutěžních podmínek. To znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi jako první na telefonní číslo 739-987-987 zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Na tomto koncertě, jak jsem říkal, tedy vystoupí vynikající solisté v evropské premiéře první verze opery Mariken z Nimek od Bohuslava Martinů. No a já se zeptám na jméno vynikající pěvkyně, rodačky z Bratislavy, žijící v Praze, která je skvělou koncertní i písňovou interpretkou a která zaspívá na tomto koncertě roli Mariken.

0: Doznívají tóny hudby Edwarda Elgara, slyšeli jsme takzvanou ranní píseň v podání londýnského festivalového orchestru. No a během této nahrávky jsme soutěžili o vstupenky, které věnovali do soutěže opět pražští symfonikové, tedy symfonický orchestr FOK, tentokrát na jeden z jejich koncertů v příštím týdnu, na koncert ve čtvrtek 18. června, kde pod taktovkou Tomáše Netopila zahrají jednak Beethovenovu šestou symfonii, takzvanou pastorální, a také v evropské premiéře původní francouzskou verzi opery Bohuslava Martinu Mariken z Nimek. No a já jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, kdo stvární, tedy která sopranistka stvární tu titulní roli Mariken, tak správnou odpověď, že to bude Simona Šaturová, tu mi jako první zatelefonovala paní Jarmila, která tedy vyhrála dvě vstupenky na 18. června do Obecního domu a tímto ještě jednou gratuluji. No a nás v našem vysílání za chvíli čeká hudba Kláry Šumanové, klavírní Tokatina opus 6 a pak třeba ještě hudba jednoho z Bachových synů Karla Filipa Emanuela Bacha bude na programu v nejbližších minutách tady na frekvenci 98,7. Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda.cz.
10: Potisk dárky, byla byl, CZ.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
18: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Ladíte Klasik Praha.

Pět minut před desátou nám teď klavíristka jménem Michaela Gellius zahrála tokatinu opus 6 skladatelky a klavírní virtuosky 19. století Clary Schumannové. No a my budeme ještě poslouchat dále před desátou hodinou hudbu Karla Filipa Emanuela Bacha, jednoho z Bachových synů, který už byl představitelem takzvaného galantního slohu a směřoval ke klasicismu. No a v podání souboru The English Concert zazní od tohoto autora druhá část Poco Adagio ze symfonie číslo 1 G-dur.

0: Je právě 10 hodin a na rádiu Klasik Praha zazněla hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, tedy jednoho ze synů Johana Sebastiana Bacha, rovněž velice úspěšného skladatele, od kterého jsme poslouchali druhou část Poco Adagio ze symfonie číslo 1 G-dur v podání souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka. Za chvíli uslyšíme ukázku z písňové tvorby Claude Debussyho. Bude to píseň La Romance d'Ariel, tedy píseň Arielova, na slova básníka Paula Bourgeta, přičemž Ariel je tedy postavou z Shakespeareovy hry Bouře. No a nám tuto Debussyho píseň zaspívá sopranistka Julie Rose, která natočila různé francouzské písně na skvělé loni vydané album, vlastně dokonce letos v lednu vydané album za doprovodu klavíristky Susan Manoff. Tak tyto dvě hudebnice nám zahrají už za malý okamžik a poté se můžete těšit také třeba na hudbu Felixe Mendelsona, Maxe Brucha, Franze Schuberta, dále třeba duet Jeníka a Kecala ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta, také na Gershwinovu operu Porgy a Bess nebo hudbu italského skladatele Ottorina Respighiho. To vše máme v našem programu připraveno ještě před 11. na frekvenci 98,7.
1: Ladíte Klasik Praha.

Je 6 minut po 10. Toto byla ukázka z písňové tvorby Claude Debussyho. Slyšeli jsme píseň La Romance d'Ariel, tedy píseň Arielova z roku 1886 na slova Paula Bourgeta, který se inspiroval postavou takového nadpřirozeného ducha Ariela z Shakespeareovy hry Bouře. No a my jsme poslouchali nahrávku, kde solo zpívala sopranistka Julie Rose, vynikající francouzská interpretka nejen písňové tvorby, ale třeba i barokní hudby, a na klavír ji doprovázela americká klavíristka Susan Manoff, působící ovšem ve Francii. Dále nás čeká Sen noci svatojánské, tedy další skladba vlastně spojená se Shakespearem. Bude to skerco z Mendelssohnovy scénické hudby k této hře, no a zahraje nám orchestr lipského Gewandhausu pod taktovkou dirigenta Richarda Šajího.

Slyšeli jsme skerco z Mendelssohnovy hudby ke hře Sen noci svatojánské, a to v podání orchestru lipského Gewandhausu, tedy orchestru, který i sám Felix Mendelssohn svého času dirigoval. No a na této nahrávce těleso řídil dirigent Ricardo Schai. Ještě zůstaneme u romantismu, bude to teď Max Bruch, německý romantický skladatel, a jeho romance pro violu a orchestr. Solo na violu zahraje Chum Jung-hee a doprovodí soubor Muzici di Praga.

0: Klasik Praha.
1: Lev Oborin, Mauricio Pollini, Marta Argerič. To jsou jen namátkou jména některých laureátů mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina. Jaká je historie tohoto prestižního klání a co stálo na jeho počátku?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v dalším díle pořadu Slavná auditoria v premiéře v pondělí od 19 hodin.
0: S jarem se probudila svěžest.
2: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
2: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
0: Amorino. Umění italského gelata.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

4 minuty před 10:30 na Rádiu Klasik Praha zazněla teď hudba Georga Friedricha Händla. Slyšeli jsme předehru k jeho opeře Agrippina, a to v podání orchestru Collegium 1704 řízeného Václavem Luxem, což je tedy soubor, který Händlovu Agrippinu nedávno nastudoval také v Brně a premiéroval ji v tamním Janáčkově divadle. Bylo to v premiéře 11. dubna letošního roku. Fotografie z inscenace najdete třeba také na webových stránkách Národního divadla Brno, ale bohužel tam ještě nejsou vypsány žádné termíny repríz, jestli se vůbec chystají. Nicméně my teď v našem programu budeme pokračovat klavírní hudbou France Schuberta. Zazní Emprompti Gesdur opus 90, tedy spontánně zkomponovaná skladba, se kterou si také připomeneme na této nahrávce legendárního a loni zesnulého pianistu Alfreda Brendla.

Jsou 3 minuty po 11. Slyšeli jsme teď hudbu France Schuberta, Emprompti Gesdur, a zahrál nám ho pianista Alfred Brendel, jeden z nejvýznamnějších interpretů Beethovenovy hudby v druhé polovině 20. století, rodák z Loučné nad Desnou, od jehož úmrtí za pár dní uplyne rovný rok. Zemřel 17. června loňského roku 2025 a s touto nahrávkou jsme si ho tedy také připomenuli. Nedávno byl hostem Rádia Klasik Praha tenorista Pavel Černoch, s nímž jsme si povídali mimo jiné o jeho debutovém albu se smetanovými áriemi a duety, ale také o jeho albech připravovaných, na která se chystá natočit třeba zápisník Zmizelého nebo árie z různých oper s pohádkovou tématikou. No a my teď z toho alba Pavla Černocha, věnovaného tedy hudbě Bedřicha Smetany, které vyšlo předloni u příležitosti 200. výročí Smetanova narození, uslyšíme jako hudební ukázku slavný duet Jeníka a Kecela z opery Prodaná nevěsta. Bude nám zpívat společně s tenoristou Pavlem Černochem ještě také basista Jan Martiník. Oba dva doprovodí Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila.

Slyšeli jsme tenoristu Pavla Černocha a basistu Jana Martiníka, kteří v rolích Jeníka a Kecala zaspívali tento duet z prvního dějství Prodané nevěsty Bedřicha Smetany za doprovodu České filharmonie a dirigenta Tomáše Netopila. Dále uslyšíme hudbu inspirovanou výtvarným uměním. Bude to část z takzvaného Botticelliovského triptychu pro malý orchestr od italského skladatele Ottorina Respighiho. Tato konkrétní třetí část, ta je inspirována slavným obrazem Zrození Venuše a bude nám hrát Pražský komorní orchestr.

0: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď slyšeli hudbu barokního skladatele Jeremiase Clarka. Byl to takzvaný pochod prince dánského. Hrál nám anglický komorní orchestr, no a solistou na trubku byl Wynton Marsalis, trumpetista, kterého možná znáte spíše jako interpreta jazzové hudby, je také skladatelem, no a jak jsme teď slyšeli, tak skvěle hraje i barokní repertoár. Před 11. hodinou zazní teď krásný milostný duet z Gershwinovy opery Porgy a Bess. To je Gershwinovo vrcholné dílo, tříhodinová prokomponovaná opera založená na afroamerické melodice, někdy nepřesně označovaná jako opera jazzová nebo dokonce muzikál, ovšem spíše vychází tedy z afroamerických spirituálů. No a my uslyšíme tedy milostný duet dvou hlavních postav, který se jmenuje Bess, You Is My Woman Now ze druhého dějství. Jako Porgy se představí basbaritonista Willard White a jako Bess sopranistka Cynthia Hayman. A doprovodí je Londýnská filharmonie pod taktovkou dirigenta Simona Rattla.

0: Je právě 11 hodin a dozněl milostný duet z druhého dějství Gershwinovy opery Porgy a Bess. Duet dvou hlavních postav, tedy Porgyho, kterého zpíval basbaritonista Willard White, a Bess, což je role, ve které se představila na této skvělé nahrávce Cynthia Hayman, doprovázená londýnskou filharmonií pod taktovkou Simona Rattla. Je to nahrávka pořízená na operním festivalu v Glyndebourne v roce 1989. Dosud zřejmě nepřekonaná nahrávka této Gershwinovy opery. No a vy můžete slyšet výběr z Gershwinovy opery Porgy a Bess třeba také na festivalu Smetanova Litomyšl. Bude to 4. července na druhém zámeckém nádvoří v Litomyšli, předtím ještě také 3. července ve dvou termínech. No a v souladu se záměrem autorů, kteří si přáli, aby tedy v této opeře vystupovali pouze černoští pěvci, tak také v Litomyšli se představí za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava afroameričtí zpěváci, kteří se zhostí rolí v této Gershwinově opeře a kteří třeba stvárnili tyto postavy i na prknech metropolitní opery v New Yorku. No a my budeme pokračovat teď v našem dopoledním programu hudbou Roberta Schumanna. Druhá symfonie C-dur, velice optimisticky vyznívající dílo tohoto německého romantika. Čtvrtou větu zahraje Drážďanský festivalový orchestr, dirigovat bude Ivor Bolton.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Je necelých 10 minut po 11. hodině dopolední a toto byla hudba Roberta Schumana. Drážďanský festivalový orchestr nám zahrál čtvrtou část z Schumanovy druhé symfonie C-dur. Následuje teď pravidelná rubrika Novinka týdne, v níž si tentokrát představíme nové album z Islandu se symfonickou hudbou estonského žijícího autora Arva Perta.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Loni oslavil 90. narozeniny estonský hudební skladatel Arvo Pärt, který se pravidelně umisťuje na předních místech žebříčků nejuváděnějších žijících skladatelů klasické hudby. Ačkoliv suverénně nejčastěji se na pódia dostávají jeho skladby pro pěvecké sbory, případně komorní hudba, Pärt je též autorem 4 symfonií. Na nové album Arvo Pärt Complete Symphonies, které vyšlo koncem dubna u britského vydavatelství Chandos, se tedy věnuje těmto symfoniím islandský symfonický orchestr společně se svou finskou šéfdirigentkou Evou Ollikainen. Pärtovy symfonie dobře ilustrují vývoj skladatelova kompozičního stylu. Symfonie číslo 1, takzvaná polyfonní z roku 1963, je inspirována kontrapunktickými technikami. Tragicky působící symfonie číslo 2 z roku 1966 zase využívá technik serialismu. Naopak symfonie číslo 3 z roku 1971, ta je optimistického vyznění, pro skladatele prý konečně znamenala nalezení vlastní hudebního jazyka a věnovali dirigentovi Neeme Järvimu. No a nejnovější symfonie Arva Pärta je jeho symfonie 4., takzvaná Los Angeleská, kterou napsal až o několik desítek let později v roce 2008 na objednávku Los Angeleské filharmonie a v tomto díle již pracuje se svou originální kompoziční metodou nazvanou tintinabuly neboli zvony. Právě z této nejnovější 4. symfonie Arva Pärta si jako hudební ukázku teď v našem vysílání poslechneme 3. větu. Je to tedy úryvek z nové nahrávky, kterou natočila dirigentka Eva Ollikainen s islandským symfonickým orchestrem.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme teď poslouchali symfonickou hudbu žijícího skladatele Arva Perta, který oslavil loni 90. narozeniny a který patří k nejhranějším autorům klasické hudby v celosvětovém měřítku. No a islandský symfonický orchestr pod taktovkou finské dirigentky Evy Ollikainen teď natočil kompletní, tedy všechny čtyři symfonie Arva Perta. Toto konkrétně byla třetí věta z té nejnovější, čtvrté z nich, přezdívané Los Angeleská. No a více informací o tomto novém albu můžete najít i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. Za malý okamžik nás čeká hudba filmová, bude to Jan Tiersen a slavná hudba, kterou složil tento hudebník pro úspěšný francouzský film Amélie z Montmartru. Ještě předtím vám prozradí Martina Klausová, jaké hudební výročí v pátek připomene v dalším dílu pravidelného pořadu Hudba podle kalendáře.
1: Klasik Praha.
2: Hudební skladatel, houslista, muzikolog a hlavní dirigent orchestru Královského divadla v Kodani, Johan Svensson. K jeho nejznámějším dílům patří skladby inspirované rodným Norskem. Letošní 115. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
1: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
1: Amorino. Umění italského gelata.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Je 5 minut před 11:30 a toto byla hudba skladatele Jana Tiersena. Slyšeli jsme hudbu z filmu Amélie z Montmartru z roku 2001 a hrála nám houslistka Ester Abrami, která hudbu z tohoto alba natočila na své album vydané před 3 lety věnované filmové hudbě. Konkrétně tuto nahrávku vytvořila houslistka sama pomocí lupru, takže ačkoliv hrála pouze jedna interpretka, slyšeli jsme více stop nástrojů. No a dále nám teď bude hrát souborček ansámbl Baruch, který už se na několika nahrávkách v posledních letech věnoval tvorbě Františka Ignáce Tůmy. Toto bude ukázka z jejich alba z roku 2024, jejich už 4. alba s Tůmovou hudbou. Konkrétně si poslechneme skladbu nazvanou Vespere de Confessore. Bude nám tedy hrát zmíněný ansámbl pod taktovkou Romana Válka a sola zaspívají Romana Kružíková, Zuzana Badárová, Lucie Karafiátová, Matuš Šimko a Jiří Miroslav Procházka.

Na Rádiu Klasik Praha 8 minut po půl 12. dozněla teď hudba Františka Ignáce Tumy, skladatele poloviny 18. století, který byl významným autorem chrámové hudby ve své době, ovlivnil i pozdější vídeňské klasiky. No a my jsme teď slyšeli jeho skladbu Vespere de Confessore v podání souboru Czech Ensemble Barok, moravského souboru, který se už věnoval Tumově hudbě na několika albech.

Toto byla ukázka z alba z roku 2024. Czech Ensemble Barok tedy hrál pod vedením Romana Válka, no a sola zpívali Romana Kružíková, Zuzana Badárová, Lucie Karafiátová, Matuš Šimko, Jiří Miroslav Procházka. Pokračovat budeme slavnou Solvejžinou písní ze svity z hudby ke hře Peer Gynt od Edvarda Grieg, a to v klavírní úpravě. Zahraje nám klavíristka Alice Sara Ott. No a pak se ještě předpolednem také můžete těšit třeba na hudbu opět George Gershwina nebo Igora Stravinského.

Slyšeli jsme tuto melancholickou Solvejžinu píseň, slavnou melodii z Griegovy scénické hudby ke hře Peer Gynt. Na klavír hrála pianistka jménem Alice Sara Ott. Následovat bude úryvek z baletu Pulcinella, což je balet, který měl premiéru v roce 1920 a který složil Igor Stravinský na základě barokní hudby připisované Giovannimu Battistovi Pergolesimu. Jedná se tedy o jednu z prvních skladeb v takzvaném neoklasicistním stylu. No a nám teď tedy předehru z tohoto baletu zahraje Pražský komorní orchestr. Pak ještě třeba také hudbu George Gershwina si poslechneme v podání legendárního jazzového houslisty Stefana Grappelliho a předpolednem nám rovněž zahraje ještě Helsinský barokní orchestr. Tak to vše máme připraveno v našem programu už v nejbližších minutách na rádiu Klasik Praha.

0: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.

0: Výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Klasik Praha 8 minut před polednem dozněla teď Gershwinova hudba, slavný standard I Got Rhythm. Ovšem bylo to v podání tedy legendárního jazzového houslisty Stefana Grappelliho, kterého na klavír doprovodil pianista McCoy Tyner. Ještě před 12. zazní teď na Klasik Praha hudba Františka Xavera Richtera, rodáka z moravského Holešova, barokního autora, z jehož symfonie číslo 6 B-dur si poslechneme třetí část Andante, a to z nahrávky Helsinského barokního orchestru, což je tedy finský soubor, který se s chutí věnuje často i autorům moravským a českým. Například na festivalu Pražské jaro provedli letos hudbu Jakuba Jana Ryby. No a teď nám tedy zahrají hudbu Františka Xavera Richtera pod vedením svého vedoucího čembalisty Apo Häkkinena.

0: Poslouchali jsme teď část ze symfonie číslo 6 B-dur od skladatele Františka Xavera Richtera. Hrál nám helsinský barokní orchestr řízený Apo Häkkinenem, soubor, který jste mohli slyšet letos třeba i na festivalu Pražské jaro. To byla také poslední skladba našeho dnešního dopoledního vysílání. To odpolední začne už za malý okamžik, budeme pokračovat hudbou Antonína Dvořáka, pak nás čeká také hudba například Sergeje Rachmaninova, Josefa Suka a z barokního období třeba od Žána Filipa Ramoa. To vše máme připraveno už v nejbližších minutách v našem programu, samozřejmě v podání vynikajících interpretů, mezi nimiž budou například houslista Daniel Hope, soubor Le Musicien du Louvre, klavírista Vladimír Horovic a celá řada dalších. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezkou středu, třeba ve společnosti našeho vysílání. U mikrofonu mě už za okamžik vystřídá kolega Ivan Dlask a já se budu těšit zase na slyšenou zítra v obvyklém dopoledním čase mezi 9 a 12 hodinou.
1: Jsme Klasik Praha.

Poté, co Gerhard Opitz hrál na klavír a Pražská komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, dokončili třetí větu Allegro con fuoco koncertu G-moll pro klavír a orchestr Antonína Dvořáka, vám mohu od mikrofonu ze smíchovského studia slíbit další spoustu krásné hudby, ze které si vyberete, doufám, i vy, ať už to budou skladby třeba pro solový klavír od Sergeje Rachmaninova, komorní hudba Christiana Friedricha Rupeho či orchestrální práce Josefa Suka. Příjemný den, i když trošku ještě takový deštivý, s mírnými přeháňkami vám od mikrofonu přeje Ivan Dlask, budu vás provázet dnes až do 19. hodiny našimi pořady. A z toho výčtu hudby pro tuto hodinu teď ještě doplním jednu skladbu, která zazní právě teď. Výběr z opery Jeana Philippa Rameau, Le Boréat, a účinkuje soubor Les Musiciens du Louvre, řídí Marc Minkowski. Hezké odpoledne.

Skončila ukázka z opery Le Boréat Jeana Philippa Rameau, jen na vysvětlenou v názvu zmínění Boreovci jsou potomci boha. Boréat, tahle ta legenda původně řecká o Abarisovi Hyperborejci, taky obsahuje zednářské prvky, napsal tedy Jean-Philippe Rameau a zahrál soubor Les Musiciens du Louvre, řídil Mark Minkovsky. Pokud to vydržíte Radio Klasik Praha poslouchat až do 20. hodiny, anebo právě ve 20 hodin si naši frekvenci naladíte, pak uslyšíte v rámci koncertu bez smokingu ve 20 hodin hudbu Jana Josefa Resslera. Bude to jednak koncert pro klavír a orchestr S-dur a pak taky symfonie C-dur tohoto autora. Na klavír bude hrát Alena Hennigová a spolu s ním orchestr Eisenberg, který bude řídit Jiří Sicha. Tolik k večernímu programu, ale teď je teprve po 12. hodině a my pokračujeme duetem Steva Reicha, který autor věnoval Yehudimu Menuhinovi. Zahrají Daniel Hope na housle, Simon Papanas na housle a kamerorchestr Basel.

0: Klasik Praha.
1: Podle příběhu z Lukášova evangelia vzniklo v roce 1968 hudebně duchovní podobenství Marnotratný syn. V pořadu Švédský stůl si poslechneme průřez s tímto dílem pod vedením autora Benjamina Britna. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
8: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Ladíte Klasik Praha.

Potlesk obecenstva si teď při této živé nahrávce odnášel Vladimír Horovic, klavírista, který zahrál preludium G-moll číslo 5 Sergeje Rachmaninova. Tolik klavírní tvorba na rádiu Klasik Praha a teď vás seznámím s tvorbou Christiana Friedricha Rupeho. Poslechneme si druhou větu Andante con Variazione, sonáty pro flétnu a čembalo.

0: Skončilo fantastické skerco Josefa Suka. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
1: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším, Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
20: 每一件漂亮的T恤条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
21: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
1: Jsme Klasik Praha.

Tenorista Jonas Kaufmann a basista Antonio Pirozzi zpívali ve scéně z opery Tosca Giacomo Pucciniho. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia řídil Antonio Papano. V závěru této hodiny se budeme věnovat ještě české tvorbě. Od Bouslava Martinu zazní Andante z jeho Rytin pro orchestr.

0: Andante tohoto díla, tedy rytin pro orchestr Bohuslava Martinů, vám teď zahrál symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Netopil. Teď už je přesně 13 hodin, středa 10. června.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ministr školství Robert Plaga ředitelům škol v úterý zaslal dopis, ve kterém oznamuje zrušení povinnosti vyučovat angličtinu v prvních třídách. Školy měly prvňáky začít učit anglicky od září 2028. Jazyk tak bude i nadále povinný až od třetího ročníku. Plaga zrušil také povinnou výuku druhého cizího jazyka na druhém stupni. Děti si tak budou moci vybrat i jiné předměty. Plaga připomenul, že bez ohledu na to, kdy děti s jazykem začnou, musí na prvním stupni dosáhnout stejně úrovně, která je stanovená na A1 neboli začátečnickou. Příslušníci pluku Azov ukrajinské národní gardy společně s tajnou službou SBU zaútočili drony na okupovaný přístav Mariupol, který Rusové nyní nemohou využívat. Ukrajinci při útoku zasáhli loď ruské stínové flotily Lady Augusta. Rusové využívají Mariupol, který okupují především pro vojenskou logistiku a k nelegálnímu vývozu ukrajinského obilí, uhlí a oceli. Proto je infrastruktura přístavu častým terčem ukrajinských útoků. Ve věku 65 let zemřel americký herec Anthony Gidera. Hrál ve filmech, jako je Armageddon, Kmotr 3 nebo Skála. Kromě těchto filmů získal roli také ve filmu Mutant, za kterou obdržel cenu MZV Movie Award za nejlepší filmový polibek s Natašou Nestrič. Dále hrál ve snímcích a Posel budoucnosti nebo Zkáza pana Fiše. Dnes odpoledne v Praze bude převážně zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty mezi 15 až 17 stupni Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Do další hodiny vysílání hned po zprávách po 13. hodině jsme vstoupili s hudbou renesanční, kterou napsal zřejmě nejslavnější renesanční španělský skladatel Tomás Luis de Victoria. A my jsme poslouchali skladbu Tedet Animam Meam v provedení souboru The Iliad Ensemble. Pokud se týče té starší hudby, tak ještě budeme v této hodině poslouchat třeba hudbu Henryho Persla a Arii Venuše z opery Král Artuš, ale budou tu i další skladby, třeba od George Enesca, jeho smyčcový oktet či Šeherezáda, symfonická svita Nikolaje Rimského Korsakova a z ní pohádka o carviči Kalanderovi. Teď se ještě chvilku vrátíme k dílu Bohuslava Martinů, které jsme poslouchali v závěru té předchozí hodiny. Teď to bude Allegro jeho smyčcového kvartetu číslo 2.

Pavel Haas kvartet zahrál Allegro smicového kvartetu číslo 2 Bohuslava Martinů. Tohle album mimochodem bylo významně oceněno, provedl je soubor i třeba ve Wigmore Hall a smicový kvartet, právě ten, který jste poslouchali, tedy ta dvojka, tak tu napsal Martinů v roce 1925 v Paříži. Posloucháte odpolední program Rádia Klasik Praha. Za chviličku vás taky kolega Nikola Bojčev, náš spolupracovník, pozve k poslechu dalšího pořadu Hudba stříbrného plátna. To už na dnešní večer, ale předtím se zase vrátíme trošku zpět do historie hudby za hudbou Henryho Purcella a uslyšíme árii Venuše z opery Král Artuš aneb Britská čest. Účinkovat bude kontratenorista Tim Mead a s ním Le Musicien de Saint-Julien řídí François Lazarevič.

0: Klasik Praha.
1: Legendární režisér Steven Spielberg v těchto dnech uvádí svůj nejnovější film Den odhalení. A my se při této příležitosti zaměříme právě na filmy o UFO. Zazní tak ukázky ze Dne nezávislosti nebo Příchozích. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Před chvilkou jsme pozvali na pořad Hudba stříbrného plátna, který začíná právě dnes v 19 hodin. Teď jsme náš program doplnili i o filmovou hudbu. Byla to hudba z filmu Pán prstenů, to jste určitě poznali. Hudba Howarda Shorea. George Enescu, tak je to autor, o kterém jsem už hovořil, a k interpretaci jeho skladby z Mitchellovho oktetu C-dur se sešly dvě tělesa, dvě světová smyčcová kvarteta, pařížský Katior Eben a londýnský Belcha Quartet. No a teď uslyšíme část tohoto smyčcového oktetu C-dur George Enesca.

kdy v centru města budou divadelníci, hudebníci, performeři i návštěvníci z celé republiky a zahraničí. Bude se jednat o mezinárodní divadelní festival Regiony, který probíhá pravidelně a nabídne více než 400 produkcí na 30 místech a potvrdí pověst události, která dokáže propojit špičkové umění s neopakovatelnou atmosférou města. Ale jak říkám, víc se dozvíte na našich webových stránkách, pak už stačí jen vyrazit do Hradce Králové. Já vám teď pustím pohádku z cyklu Šehrezáda Nikolaje Rimského-Korsakova z této symfonické svity. Bude to pohádka o cariviči Kalanderovi.

0: Houslista Samuel Magad a Chicago Symphony Orchestra řízený Danielem Barenboimem zahráli ze symfonické svity podle pohádek Tisíce a jedné noci Šehrizáda Nikolaje Rimského-Korsakova část druhou. A to se jmenuje O carviči Kalandarovi.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
13: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Jsme Klasik Praha.

U klavíru byl Pascal Roger a s ním hrál londýnský komorní orchestr, řídil Christopher Vaughan Green. Poslouchali jsme Rondo à la Française, koncertu pro klavír a orchestr Francise Poulenca. Na závěr této hodiny ještě na nás čeká hudba Wolfganga Amadea Mozarta, konkrétně Andantino, jeho symfonie F-dur.

0: A tak končí nejenom toto Andante symfonie F-dur Wolfganga Amadea Mozarta v provedení The English Concert, který řídil Trevor Pinnock, ale tato hodina vysílání na Rádiu Klasik Praha. Posloucháte odpolední program s Ivanem Dlaskem a já vám přeji krásné odpoledne i po 14. hodině.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Marian Kiepura rozehrál takzvanou vojenskou polonézu a dur Friderika Chopina na začátku této hodiny, kdy na vás čeká už za chvíli houslový koncert Johanna Sebastiana Bacha. Budeme si hrát i hudbu Wilhelma Friedemana Bacha. To bude koncert pro čembalo a smyčce číslo 1. No a když pomineme tu hudbu rodiny Bachů, tak tu bude i pařížský život Jacquese Offenbacha, předehra k této operetě, a nebo fantazie opus 17 Roberta Schumana. Tak vám přeji krásný poslech i této hodiny našeho vysílání.

Johann Sebastian Bach, Allegro koncertu pro housle a smyčce číslo 2 E-dur v interpretaci Giuliana Carmignoli na housle a souboru Concerto Köln. Vždycky jméno autora a název skladby najdete taky na našich webových stránkách. Tam si můžete prohlédnout i zpětně náš playlist. No a co se týče pořadu, které pro vás pravidelně já a moji kolegové připravujeme na Radio Klasik Praha, tak o těch se dozvíte víc také na webových stránkách, včetně i záznamu některých vybraných pořadů bez hudebních ukázek. Za chvilku vás pozve Mirka Časarová, ale předtím ještě uvedeme hudbu Alexandra Despla. Téma z filmu Dívka s perlou.

0: Klasik Praha.
1: Co to je VoxLab? Hlasové kurzy, které kromě hodin zpěvu přináší také lekce managementu, práva, psychologie, vizáže nebo i metodu Feldenkrais. O výjimečných hlasových kurzech, které proběhnou druhý týden v červenci na zámku Lnáře, jsem v dalším díle pořadu Na osobní notu hovořila se zakladatelkou, sopranistkou Eliškou Gatringerovou a hlasovým pedagogem, basistou Martinem Vodrážkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slavnostní chvilka na Radio Klasik Praha Allegretto Symfoniety Leoše Janáčka v interpretaci Státní filharmonie Brno, kterou řídil František Jílek. Kromě toho, že už jsme poslouchali hudbu Johanna Sebastiana Bacha, tak jsem vám slíbil hudbu Wilhelma Friedemana Bacha, druhého dítěte a nejstaršího syna skladatelova, tedy toho zakladatele rodu Johanna Sebastiana Bacha. Jeho matkou byla první manželka Johanna Sebastiana, Marie Barbara Bachová. No a právě od tohoto Bacha si teď poslechneme Andante, koncertu pro čembalo a smyčce číslo 1 D dur.

Skončila hudba z pera Wilhelma Friedemana Bacha, andante koncertu pro čembalo a smyčce číslo 1 D dur. Na čembalo hrála Brigitte Audebourg a orchestr pro arte řídil Kurt Redl. Když si člověk kupuje vstupenky na koncert on air, tak trošku většinou váhá, protože nikdy nevíte dopředu, jaké bude počasí. Ale i na to mysleli pořadatelé koncertu, který se bude konat za každého počasí, protože scéna tam bude zastřešená a v případě přáníky pro návštěvníky budou připraveny pláštěnky. Vstupenky získáte v síti Ticketportál. No a teď o co jde? Zámek Liteň totiž ožije hvězdně obsazenou prodanou nevěstou. Ve zkrácené verzi Smetanovy opery uslyšíte orchestr Národního divadla v Praze, taky uvidíte pod taktovkou šéfdirigenta Roberta Jindry. Do Lítně přijede také více než 60 členek a členů pěveckého sboru Národního divadla. Hudební událost doprovodí taky originální vizuální podívaná autorem a režisérem scénického řešení je Michal Caban. Bude tam i videomapping, takže bude určitě nejenom co poslouchat, ale na co se koukat. No ale hlavně v sobotu 29. srpna ve 20 hodin v zámku Liteň nedaleko Berouna zazní tahle operní klasika Bedřicha Smetany, slavící letos už 160 let od své premiéry. Mařenku stvární Kateřina Kněžíková, jeníkem se stane Daniel Matoušek, solisté Národního divadla v Praze. Role Kecela se ujme Adam Plachetka, a který mimochodem je v tomto týdnu, nebo bude v tomto týdnu hostem pořadu z archivu osobností taky. A jako Vašek se představí Raman Asimau. Tak tolik obsazení v zámku Liteň, ještě jednou 29. srpna od

Poslouchali jsme ovšem ukázku z jiné opery, opery La Traviata Giuseppe Verdiho v interpretaci žel už nežijících pěvců Luciana Pavarottiho a Jovan Sutherland. Spolupracoval taky s Londýnské opery a hrál National Philharmonic Orchestra, který řídil Richard Bowning. Je před náma hudba neznámého autora, pochází zřejmě ze 14. století. Ta skladba se jmenuje La Rota a je z alba, které nese název Labyrinth. Natočil ho Orchestra of the Swan se svým vedoucím a taky houslistou Davidem L. Pageem. Toto těleso hraje crossover a solisty jsou Trish Klaus na saxofon, mladá britská saxofonistka a improvizátorka a hráč na perkuse Guy Shalom, který je izraelského původu, ale pracuje hlavně ve Spojeném království.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: teď rozproudili naše vysílání touto temperamentní předehrou k operetě Pařížský život Jacquesa Offenbacha. Symfonický orchestr Polského národního rozhlasu řídil Richard Heyman.
1: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
10: Jsme Klasik Praha.

Pokud máte rádi klavírní tvorbu, pak věřím, že se vám líbila i Fantazie opus 17, druhá část díla Roberta Schumanna v provedení klavíristy Jana Bartoše. Už je tu poslední skladba této hodiny, je ze sbírky, kterou napsal zřejmě amatérský hudebník Claudio Saracini, žijící v letech 1586 až 1620. Jakub Josef Orlínský, kontratenor, a soubor Il Pomodoro teď provedou z této sbírky jednu píseň Slyšte plačtivý duchové podsvětí.

0: Jakub Josef Orlínský spolu se souborem Il Pomodoro a písní Slyšte plačtivý duchové podsvětí od Claudia Saracinyho uzavřel tuhle hodinu a jdeme k programu té hodiny. Další ve středu 10. června je 15 hodin a něco.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Orchestr Johanna Strause, řízený Jackem Rothsteinem, nás uvedl do další hodiny rychlou polkou s názvem Vpřed Josefa Strause. Vpřed jde taky náš dirigent Jakub Růša, který získává pořád více a více ocenění a my jsme samozřejmě rádi, neboť je to i on, který občas taky navštěvuje. Naše Rádio Klasik Praha teď dostal novou roli Jakub Růša, a to prezidenta Smetanovy Litomyšle. Tu bude zastávat od roku 2028 tento úspěšný český dirigent. Zároveň od téhož roku bude také šéfdirigentem České filharmonie, která je partnerským orchestrem festivalu a právě festivalu Smetanova Litomyšl. Víc informací si můžete přečíst na našich webových stránkách a sám Jakub Hruša vám teď představí jako dirigent část Forlán náhrobka Kuprénova Maurice Ravela.
1: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače Rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

Jakub Růža vás nejenom pozdravil, ale taky dirigoval Bamberské symfoniky, na hoboj hrál Albrecht Mayer v části Forlán náhrobka Kuprénova, Maurice Ravela. Já teď přidám předpověď počasí, které teď v těchto dnech není nic moc a nebude nic moc ani dnes v noci. Dnes odpoledne s deštěm a nebo přejáňkami a teplotami maximálně do 17 stupňů Celsia. Tady v Praze v noci mezi 11 až 9 zase bude pršet. K ránu pak ale už čekáme od jihozápadu ubývání srážek. A co se týče zítřejšího dne, tedy čtvrtka 11. června, tak tam se teploty moc nezvýší, budou mezi 15 až 17 stupni, ale postupně bude proměnlivá oblačnost. Vyskytnou se zase přehánky nebo dokonce i bouřky, až večer zase bude srážek ubývat a později večer až zítra srážky ustanou. Je tu další skladba na rádiu Klasik Praha, tentokrát z pera Wolfganga Amadea Mozarta, známá symfonie číslo 25 G-moll a první věta Allegro con brio. Zahraje Brucknerův orchestr z Lince a řídí Martin Ziegart.

0: Symfonii číslo 25 G-moll napsal Wolfgang Amadeus Mozart jako 17-letý v roce 1773 a Allegro con Brio první část díla zahrál Brucknerův orchestr z Lince, řídil Martin Ziegart.
1: Klasik Praha.
2: S dalším hostem ve studiu budeme hovořit o jeho úspěších v rolích Escamilla a Leporella v Metropolitní opeře v New Yorku nebo o vynikajícím stvárnění role Votana ve Wagnerově opeře Zlatorýna v Pražském národním divadle. Po prázdninách bude Adama Plachetku čekat hlavní role v muzikálu Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street na jevišti Státní opery. Pořad poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Vlask.
1: Archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Mají jen pěkné T-shirty, tělovin dodo, pinci bauzen, zjišťují jiné dítěl, kterým syn si, jim hank hál.
5: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
12: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Uvedli jsme jodovo téma ze Star Wars Imperium vrací úder právě z tohoto filmu s hudbou Johna Williamse a zahráli Anne-Sophie Mutter na housle a Arts Orchestra of Los Angeles řídil taky John Williams, tedy autor skladby. Je tu pozvánka na rádiu Klasik Praha na hudební festival Ludvika van Beethovena, který právě probíhá v Teplicích, je to už 61. ročník a koná se až do 25. června. A 19. června v 19 hodin bude hrát v kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích na kladívkový klavír Vojtěch Spurný. Jeho program je sestaven z hudby Beethovena a jeho současníků. A tak tady uslyšíte hudbu Ludvika van Beethovena, jeho sonátu C-moll, od téhož autora 12 variací na ruský tanec z baletu Das Waldmädchen, od Pavla Vranického a pak taky hudbu Mucia Clementio, sonátu G-moll a konečně od Jana Ladislava Dusíka, sonátu C-moll. A tak se můžete přijet podívat do Litoměřic 19. června v 19 hodin a být tak v prostředí kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.

René Fleming teď zpívala z London Voices, doprovodil London Philharmonic Orchestra, který řídil sil Charles Mackera z fary z opery Norma Vincenza Belliniho. Už jste někdy slyšeli hudbu Antonína Dvořáka, konkrétně Stabat Mater s klavírem, a je z pera samotného autora. Píše o tom kolegyně Miroslava Časarová na našich webových stránkách. A právě letos uplyne 150 let od uvedení první originální verze této skladby. A spolek Via ad Artem uvádí

koncerty, kde představí toto výjimečné dílo v jeho nejoprošněnější podobě, která dává vyniknout různým nuancím. Jeden ten koncert už proběhl, druhý se koná 14. června v 19 hodin v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Starém Brně a třetí pak 25. června a to bude tady v Praze 1 v 19.30 v kostele u Salvátora. Víc informací samozřejmě získáte zase z našich webových stránek. Pacific 231, tak to je parní lokomotiva téhož jména a její jaksi rozjezd hudebně popisuje v této skladbě, kterou teď uslyšíme, Arthur Honegger.

0: tak už se naplno rozjel Pacific 231 vlak, o kterém napsal svou skladbu Arthur Honegger. Zahrál dánský národní symfonický orchestr, řídil Neeme Järvi.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Ladíte Klasik Praha.

0: Pro Mstislava Rostropoviče napsal Sergej Prokofiev sonátu pro violončelo a klavír C-dur. Větu Allegro Manon Tropo jste teď slyšeli v provedení koncertního mistra violončel České filharmonie Václava Petra a klavíristky Aleny Grešlové. Teď je 16 hodin, středa 10. června, přeji příjemné odpoledne a vlastně už podvečer, protože začíná podvečerní programový blok našeho rádia.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Jan Simon hrál na klavír a symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídil Vladimír Válek. A skončilo Allegro moderato koncertu pro klavír a orchestr a mol, tedy přesněji třetí věta, Allegro moderato molto e marcato tohoto koncertu Edvarda Hagerupa Grieg.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Loni oslavil 90. narozeniny estonský hudební skladatel Arvo Pärt, který se pravidelně umisťuje na předních místech žebříčků nejuváděnějších žijících skladatelů klasické hudby. Ačkoliv suverénně nejčastěji se na pódia dostávají jeho skladby pro pěvecké sbory, případně komorní hudbu, Pärt je též autorem 4 symfonií. Na nové album Arvo Pärt Complete Symphonies, které vyšlo koncem dubna u britského vydavatelství Chandos, tyto symfonie natočil islandský symfonický orchestr spolu se svou finskou šéf-dirigentkou Evou Ollikainen. Pärtovy symfonie dobře ilustrují vývoj skladatelova kompozičního stylu. Symfonie číslo 1 polyfonní z roku 1963 je inspirována kontrapunktickými technikami, tragický působící symfonie číslo 2 z roku 1966 zase využívá technik serialismu. Symfonie číslo 3 z roku 1971, která je naopak optimistického vyznění, prý pro skladatele konečně znamenala nalezení vlastního hudebního jazyka. Věnoval ji dirigentovi Neeme Järvimu. Poslední symfonie číslo 4, Los Angeleskou, pak napsal Pärt až o několik desítek let později v roce 2008, a to na objednávku Los Angeleské filharmonie. V tomto díle již pracuje se svou originální kompoziční technikou zvonu, a to ve velkém orchestrálním měřítku. Právě z této symfonie číslo 4 si teď poslechneme třetí větu jako hudební ukázku právě v provedení islandských symfoniků, které řídí Eva Ollikainen.

0: Tady jste se právě měli možnost v té naší ukázce seznámit s technikou tintinabuli, tedy zvonů, kterou využil hudební skladatel Arvo Pärt, a my jsme vám dnes představili v pořadu Novinka týdne nové album Arvo Pärt Complete Symphonies. Islandské symfoniky řídila žena Eva Ollikainen.
1: Klasik Praha.
2: 25. ročník festivalu Lípa muzika, který každoročně na podzim rozeznívá hudbou pozoruhodná místa na Českolipsku a v okolí, bude tentokrát na téma žena. O pestré náplni letošního ročníku budeme mluvit v příštím pořadu Hudba v miléniu s ředitelem festivalu Martinem Prokešem a uměleckou garantkou programu Janou Semerádovou. K poslechu premiéry v úterý 16. června od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Tohle je Klasik Praha.

Jean-Philippe Rameau napsal operu Platé a my jsme slyšeli část oráž tohoto díla se souborem Le Musicien du Louvre a řídilo Mark Minkovský. A teď je tady pozvání do opery, ale vlastně lépe řečeno do muzikálu. Ďábelský lazebník z Fleet Street, tedy Sweeney Todd. Znáte to dílo? Určitě ano, hudbu a texty písní napsal Stephen Sondheim, libretto Hugh Wheeler. Je to dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců moderního muzikálového divadla, autora 16 muzikálů a stovek písní. Víte určitě, že se proslavil jako textař Bernsteinovy West Side Story. Patří k ikonám svého žánru. Je to zároveň horor, humor i melodrama. To vše je protknuto Sondheimovou brilantní hudební ironií. Sondheim tady rozehrává mrazivý příběh pomsty, která se rodí z nespravedlnosti a postupně požírá vše lidské. Víc co si prozrazovat z toho děje nebudu, ale řeknu alespoň to, že Sondheimův muzikál v hudebním nastudování Anny Pozidis a pod režijní taktovkou Martina Čičváka uvede Státní opera Praha v českém překladu Hany Novákové a v titulní roli se objeví Adam Plachetka. No a pokud si chcete poslechnout, co o tom Adam říká sám, tak si můžete otevřít naši rubriku podcastů anebo se podívat na podcasty na Spotify a tam si poslechnout rozhovor s mou kolegyní Martinou Klausovou. No a něco řeknu i já v zítřejší premiéře v 19 hodin s Adamem v pořadu z archivu osobností. Premiéry Sweeneyho Todda budou 24. a 27. září ve Státní opeře a více informací najdete a vstupenky taky na národní-divadlo.cz.

Teď už jsme vybírali z písňového cyklu, který se jmenuje Schwanengesang a jeho autorem je Franz Schubert. Tohle byla serenáda tohoto písňového cyklu. Zaspívala sopranistka Fatma Said a na klavíři doprovodil Malcolm Martineau. A dostáváme se k české hudbě Antonína Dvořáka, a to přímo k finále jeho známějšího koncertu číslo 2 H-moll pro violončelo a orchestr. V části finále Allegro moderato bude hrát violončelista Tomáš Jamník.

0: Violončelistu Tomáše Jamníka doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Netopil, a tak jsme slyšeli tohle dílo, které si troufám říct, nikdy neoposlouchá. Finále Allegro moderato koncertu číslo 2 H-moll pro violončelo a orchestr Antonína Dvořáka.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Tohle je Klasik Praha.

Interpreti, houslista Jakub Fischer a klavírista Marek Šedivý hráli Allegretto poco mosso sonáty pro housle a klavír Cezara Franka. V závěru této hodiny nám přijde zaspívat ještě Jonas Kaufmann v opeře Bohéma Giacoma Pucciniho.

0: Jonas Kaufmann naspíval tuto árii z opery Bohéma Giacoma Pucciniho z Prague Philharmonic Orchestra. Řídil Marco Armiliato. Jsou 2 minutky po 17. hodině 10. června, stále posloucháte svou oblíbenou stanici.
1: Posloucháte Klasik Praha.

jsme tedy vstoupili do další hodiny na Rádiu Klasik Práv. 18 hodin budou zprávy, v 19 hodin začne ten proud pravidelných pořadů na Rádiu Klasik Praha. Ještě vás seznámím samozřejmě s tím večerním programem, ale teď už si pustíme další skladbu této hodiny, což bude Barcarola ze čtvrtého dějství opery Hoffmannovy povídky Jacquesa Offenbacha.

A tak dozněla slavná barkarola ze čtvrtého dějství opery Hoffmannovy povídky Jacquesa Offenbacha. Gothenburg Symphony Orchestra řídil Neeme Järvi. Dnes večer ve 20 hodin, a tím už navazuji na to, že vám připomenu večerní pořady, jinak samozřejmě program třeba večerní koncertu, o tom teď budu hovořit, bez smokingu, ty najdete na našich webových stránkách. Taky samozřejmě dnes večer se budeme věnovat tvorbě hudebního skladatele Jana Josefa Resslera. A právě na tomto večeru se seznámíte s jeho tvorbou prostřednictvím koncertu pro klavír a orchestr S-dur tohoto skladatele a uslyšíme taky symfonii C-dur. Na klavír zahraje Alena Hennigová, orchestr Eisenberg bude řídit Jiří Sicha. To bude až ve 20 hodin, ale já vám teď už pustím takový malý závdavek v provedení tohoto tělesa Presto symfonie C-dur.

Uzavřela se část Presto, tedy první část symfonie C-dur Jana Josefa Resslera a orchestr Eisenberg řídil Jiří Sychá. Vy se můžete nejenom do této symfonie, ale také do klavírního koncertu Jana Josefa Resslera zastavit dnes programu večerního koncertu Bez smokingu na rádiu Klasik Praha. Upozorním na jednu výstavu, která je teď otevřena. Je to výstava v galerii Cesty ke světlu Zdeňka Hajného v Zakouřilově ulici 9 v Praze 4 na Chodově. Tam vystavuje svoje práce Jan Brabenec a svou výstavu nazval Hry se světlem, neboť kromě toho, že umělec maluje na kůži, což je vůbec neobvyklé, tak si taky hraje se světlem tím, že své obrazy podsvěcuje. Je to opravdu náramná podívaná. Můžete se tam jít podívat, jste srdečně zváni v těchto dnech až do 13. června. A kromě toho navíc tento pátek 12. června bude tam taky komentovaná prohlídka od 15 do 20 hodin. Takže ještě jednou galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného Jan Brabenec, Hry se světlem. A my se teď zaposloucháme do filmové hudby. Bude to hudba z filmu 6 dní, 7 nocí. Hudbu napsal Randy Edelman.

0: Klasik Praha.
1: Lev Oborin, Mauricio Pollini, Marta Argerič. To jsou jen namátkou jména některých laureátů mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina. Jaká je historie tohoto prestižního klání a co stálo na jeho počátku?
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v dalším díle pořadu Slavná auditoria v premiéře v pondělí od 19 hodin.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Bedřich Smetana původně zamýšlel napsat cyklické symfonické dílo s prvky českých národních tanců, ale zároveň i některými citacemi z jeho oper, ale z tohoto díla se zachoval pouze tento fragment, který jste slyšeli, introdukce a polonéza díla Pražský karneval, jak se mu říká, Bedřicha Smetany. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Tomáš Brauner. Tento orchestr teď vystřídá kolegium 1704 vedené Václavem Luxem a houslistka Leila Šajek. V Largetu koncertu pro housle a orchestr D-dur Josefa Myslivečka.

Poslouchali jsme hudbu Josefa Myslivečka, Largetto koncertu pro housle a orchestr D-dur. A hráli Leila Šajek na housle a Václav Lux, který řídil Kolegium 1704. Za chvíli bude v našem vysílání zase následovat jedna pozvánka, ta bude na tuto neděli 14. června od kolegy Stanislava Předoty a před ním vám nabídnu ještě vystoupení houslisty Reječena a Londýnského filharmonického orchestru, který bude řídit Robert Trevino v části druhé adagio koncertu pro housle a orchestr číslo 1 G-moll Maxe Brucha.

0: Klasik Praha.
1: Podle příběhu z Lukášova evangelia vzniklo v roce 1968 hudebně duchovní podobenství Marnotratný syn. V pořadu Švédský stůl si poslechneme průřez tímto dílem pod vedením autora Benjamina Britna. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojerov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Ladíte Klasik Praha.

Noci svatojanské je nejpopulárnější část, si troufám říct, hudby. Ten svatební pochod, který jste slyšeli z této hudby Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Williama Shakespearea, Clevelandský orchestr řídil George Sale. V závěru hodiny vybíráme z 8. knihy madrigalu Claudia Monteverdiho a uslyšíme spolu nářek Nymfy.

0: Své knihy Madrigalů vydával Claudio Monteverdi ve velmi velkém teda rozsahu od roku 1587, kdy mu bylo 20 let. Poslední pak svazek vyšel až posmrtně v roce 1651. Toto byla ukázka z osmé knihy Madrigalů Claudia Monteverdiho. Zaspívali vám Anna Cimboli, Gianluca Ferrarini, Raffaele Giordani, Luca Dordolo a Sergio Foresti. No a tak skončil tento nářek nymfy z osmé knihy Madrigalů. Je přesně 18 hodin a jsou tu poslední dnešní zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Česká televize uplatnila vůči svému bývalému moderátorovi Václavu Mravcovi smluvní sankce za porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných médiích. Zároveň zastavila Mravcovi další měsíční výplaty, které mu doložka zajišťovala. Na středečním zasedání Rady ČT to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Výši pokuty nezdělil. Moravec ve středu řekl, že doložku pokládá za neplatnou. Podotkl, že od České televize po rozvázání pracovního poměru nezískal ani korunu. Při středečních izraelských úderech v oblasti jiholibanonského města Sur zahynulo 12 lidí. Izraelská armáda oznámila, že na jihu Libanonu zadržela dva lidi, které odvezla do Izraele k výslechu. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyšle příští týden do Libanonu tým, který prošetří možná porušování mezinárodního humanitního práva. Španělská královna Marie Anna Habsburská, žijící v letech 1634 až 1696, bude hlavní postavou výstavy, kterou na přelomu letošního a příštího roku připravuje Madridské muzeo Nacional del Prado. Na výstavu si z Česka vyžádalo obraz zachycující královninu matku. Dílo patří Národní galerii a dlouhodobě je zapůjčeno do expozice na zámku v Děčíně. Anonymní portrét od anonymního malíře. S takovým popisem byl do umělecké sbírky šlechtického rodu Tunů zařazen již v roce 1646 portrét mladé ženy s pronikavým pohledem v tmavých honosných šatech a kapesníkem v ruce. A ještě předpověď počasí na čtvrtek. Zpočátku čekáme převážně zataženo s malou pravděpodobností slabého deště, ale pak bude oblačnost proměnlivá, velká, vyskytnou se přehánky i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty zítra 15 až 17 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Když už jsme u těch rozmarů počasí, ve zprávách jste slyšeli, že zítra to taky nebude nic moc, tak tato skladba Benjamina Britna byla taky o počasí. Byla to Bouře ze 4 mořských mezier z opery Peter Grimes. Liverpoolskou královskou filharmonii řídil Libor Pešek. Už je přede mnou poslední moderovaná hodina na rádiu Klasik Praha. Tou závěrečnou skladbou bude studie pro 23 solových smyčců Richarda Strause, tedy Metamorfózy z roku 1945. Ale mezi tím ještě uslyšíme další skladby, třeba koncert pro housle a orchestr číslo 1 Sergeje Prokofieva a nebo Čimarozův koncert pro klarinet C-dur. A teď právě krátce po 18. hodině koncert pro violončelo a orchestr G-dur, který napsal Nicola Porpora, a uslyšíme první část Amoroso.

Violončelista Joseph Crouch a The English Concert řídil Harry Bickett, provedli Amoroso koncertu pro violončelo a orchestr G-dur Nicoli Porpory. Teď upozornění na ty večerní pořady, jak jsem slíbil o večerním koncertu z díly Jana Josefa Resslera, jsem hovořil před chviličkou. Dokyn teď přichází snímek Den odhalení, americký sci-fi film režiséra Stevena Spielberga. Uvidíte tady Emily Blunt, Joshua O'Connora, Colina Firthe, třeba Colmana Dominga a další. No a hudbu k tomuto filmu napsal John Williams. Tak vám ji Nikola Bojčev dnes, a to už za chviličku, pustí na Rádio Klasik právě 19 hodin a bude se věnovat dalším snímkům, v nichž figuruje UFO, tak tam kromě toho dnu odhalení bude i Den nezávislosti či snímek příchozí. Ano, dnes je 10. června, 19 hodin premiéra. No a potom ve 22 hodin se Martina Klausová bude vracet v pořadu Hudba podle kalendáře k osobnosti, kterou připomene, a tou osobností je tenorista Ivo Žídek.

Před chvílí jsme poslouchali violončelo, teď housle, koncert pro housle a orchestr číslo 1 byl od Sergeje Prokofieva a část skerco zahráli Daniel Matejča a symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Netopil. Je tu taky filmová hudba v této hodině, tentokrát je to hudba z filmu The Artist, napsal Ludovic Burs a bruselskou filharmonii řídí Ernst Van Thiel.

0: Klasik Praha.
1: Hudební skladatel, houslista, muzikolog a hlavní dirigent orchestru Královského divadla v Kodani, Johan Svensson. K jeho nejznámějším dílům patří skladby inspirované rodným Norskem. Letošní 115. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Od Domenika Cimarosi je koncert pro klarinet C-dur a část čtvrtou Allegro Giusto hráli klarinetista Andreas Ottensamer a Rotterdamská filharmonie tu řídil Yannick Neze-Segan. A mám pro vás v téhle hodině ještě jednu pozvánku. Ta je do Smetanovy síně obecního domu v Praze na další z řady koncertů. Ještě této samozřejmě sezóny Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a to s nevšedním programem. 17. a 18. června v 19 hodin a 30 minut se nejprve rozezní symfonie číslo 6 F-dur pastorální Ludvíka van Beethovena, tak na tom by nic tak neobvyklého nebylo. Ale pak se můžete těšit na dílo, které jste zcela jistě ještě neslyšeli. Je to téměř světová operní premiéra velkého českého skladatele Bohuslava Martinu a to dílo se jmenuje Mariken z Nimeš. Je to evropská premiéra první verze opery, abych to upřesnil. Účinkovat budou jako Mariken Simona Huda Šaturová, Ďábla představí Jiří Brikler, Pana Marie bude Bela Adamova, Daniel Matoušek Maškarónem, Syn Boží Pavel Švingr a vyprávět bude Vladimír Polívka. S Fokem vystoupí Pražský filharmonický sbor se sbormistrem Lubošem Kozubíkem a samozřejmě pražští symfonikové, které bude řídit Tomáš Netopil. Na tento koncert můžete přijít 17. a 18. června v 19 hodin a 30 minut do Smetanovy síně obecního domu v Praze.
1: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
2: Ivan Dlask na Klasik Praha.
0: A teď už se zařadím opravdu jen mezi posluchače, protože uvedu poslední skladbu této hodiny. Bude to studie pro 23 solových smyčců Metamorfózy Richarda Strause. Strauss to dílo napsal během posledních měsíců druhé světové války. Zahrají pražští komorní solisté, řídit bude Radek Baborák. Já vám přeji příjemný středeční večer, když teda na procházku to moc není. Je zima a asi zřejmě zase bude pršet. A tak se můžete pak dál zaposlouchat do našich dalších pořadů a skvělé hudby. Přeji vám krásný večer.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Posloucháte Klasik Praha.
10: Hudba stříbrného plátna.
9: Nejlepší filmové melodie.
11: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Dnes se v pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na mimozemšťany, neznámé létající objekty označované UFO. A ne náhodou. Do kin totiž vstupuje nejnovější počin legendy Hollywoodu Stevena Spielberga. Jde o drama Den odhalení. Snímek k tématu UFO přistupuje s mrazivým realismem moderní doby. Zaměřuje se na politické a společenské otřesy v okamžiku, kdy vlády světa konečně přiznají pravdu o mimozemské přítomnosti. Den odhalení vyniká svým skoro dokumentárním stylem. Tvůrci scénáře úzce spolupracovali s bývalými vládními úředníky a specialisty na národní bezpečnost, aby věrně nasimulovali, jak by vypadal reálný protokol v případě oficiálního přiznání existence UFO. Hudební doprovod z pera 94-letého skladatele Johna Williamse je fantastický. I v tak vysokém věku ukazuje svůj obrovský talent a umění, kterému můžou mladší kolegové možná až závidět.

Od politického thrilleru se přesuneme k filozofické sci-fi. Snímek Příchozí režiséra Denise Villeneuva z roku 2016 ukázal mimozemský kontakt z úplně jiné perspektivy, přes lingvistiku a snahu porozumět. Villeneuve chtěl, aby plavidla mimozemšťanů, heptapodů, nepůsobila jako klasické kovové letající talíře. Inspiraci našel v podlouhlém tmavém asteroidu Oumuamua a v textuře hladkých říčních kamenů. Zvláštní pozornost si zaslouží geniální soundtrack islandského skladatele Johanna Johanssona. Ten pro vytvoření mimozemského zvuku experimentoval s lidským hlasem. Použil avantgardní vokální techniky, které následně digitálně zpomaloval, vrstvil a pouštěl pospátku. Výsledkem je hypnotická hudba, která zní jako z jiného světa. Ve filmu ale zazní taky skladby německého komponisty Maxe Richtera.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Míříme do roku 2002, kdy měl premiéru skvěle hodnocený thriller Znamení od režiséra M. Night Shyamalana. Ten mistrovsky pracuje s konceptem, že největší strach vyvolává to, co nevidíme. Mimozemšťané se na plátně objeví dohromady na pouhých několik desítek sekund. O to větší váha ležela na bedrech skladatele Jamese Newtona Howarda. Ten postavil celý soundtrack na pouhém třítónovém motivu, který se v průběhu filmu neustále opakuje, varíruje a graduje.

V pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o snímcích, které se točí kolem mimozemšťanů a UFO. Po skvělém filmu Znamení otočíme o 180 stupňů a zmíníme čistokrevný hollywoodský blockbuster z 90. let Den nezávislosti. Ve své době šlo o revoluční trikový film, který pro destrukci Bílého domu či New Yorku stále masivně využíval detailní fyzické modely a pyrotechniku namísto digitálních efektů. Hudbu složil David Arnold, kterého si režisér vybral pro jeho schopnost psát velkolepá neoromantická témata. Arnold vytvořil v hotelovém pokoji masivní 90-minutovou orchestrální partituru, pro jejíž nahrávání byl povolán tehdy největší dostupný orchestr v Londýně, čítající přes 90 hráčů a taky sbor.

Den nezávislosti a hudba Davida Arnolda na rádiu Klasik Praha. V roce 1996 režisér Tim Burton uvedl satirický komediální snímek Mars útočí, který je poctou Bčkovým sci-fi filmům z 50. let minulého století. Burton chtěl původně mimozemšťany oživit pomocí klasické stop-motion animace, tedy pomocí loutkového filmu, což nakonec z rozpočtových důvodů neklaplo. Hudební doprovod složil Burtonův dvorní skladatel Danny Elfman. Aby podtrhl retro atmosféru 50. let, hlavním nástrojem soundtracku se stal Theremin, jeden z prvních elektronických nástrojů, který se ovládá bez fyzického dotyku, pouze pohybem rukou v blízkosti dvou antén.

A jsme skoro na konci. Tento díl pořadu Hudba stříbrného plátna věnovaný filmům o mimozemšťanech a UFO završím možná trochu opomíjeným sci-fi Kontakt, který režíroval Robert Zemeckis. Úvodní scéna filmu, která plynule couvá od Země přes celou sluneční soustavu až za hranice známého vesmíru, byla ve své době nejdelší nepřerušovanou sekvencí digitálních efektů. Soundtrack složil Alan Silvestri a pojal ho velmi intimně. Místo chladného vesmíru se zaměřil na vnitřní svět hlavní hrdinky v podání Jodie Foster. Za poslech stojí zejména ústřední motiv pro klavír a smyčce. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
9: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
10: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha bude patřit hudbě někdejšího lobkovického kapelníka Johana Josefa Resslera, či chcete-li Jána Josefa Resslera, slovenského hudebního skladatele, dirigenta a klavíristy, působícího ponejvíce v Praze a ve Vídni. Zazní dvě jeho díla, a sice koncert pro klavír a orchestr S-dur a symfonie C-dur. Svůj klavírní koncert S-dur napsal Ressler v červnu 1803, jak prozrazuje úvodní strana skladatelova rukopisu v archivu knihovny Pražské konzervatoře. Chybí tu ale údaje o autorovi skladby a tak se skladbu podařilo identifikovat pouze na základě porovnání rukopisu i úvodních taktů partitury s Resslerovým vlastnoručně psaným tematickým katalogem. Koncert je třívětý v klasickém modelu Allegro Andantino a Allegretto ve formě ronda s efektním vyváčem v závěru. Prozrazuje mnohé o nejdůležitějších hudebních událostech, které formovaly Resslerův styl, jako byly například premiéry Dona Giovanniho nebo opery La Clemenza di Tito, a to v Praze, které tu Mozart osobně nastudoval z Gardasonyho operní společností, anebo Beethovenova koncertní vystoupení v Praze, kde hrál své klavírní koncerty B-dur a C-dur, které byly v roce 1801 také publikovány. Ressler obohacuje žánr klavírního koncertu ale také novými prvky, nádhernými klavírními figurami, které mluví o skvělém klavírním virtuózovi s citem pro nástroj, nebo barevnou a vtipnou instrumentací, která zase svědčí o zkušeném kapelníkovi. Pokud se týče symfonie C-dur, díky fragmentu autografu partitury, který se též nachází v archivu Pražské konzervatoře, víme, že poprvé byla uvedena v Praze roku 1805. Provozní materiál v několika kopiích a poznámky hudebníků v partituře prozrazují, že byla skladba několikrát uvedena v průběhu 19. století. Pro Resslera to jistě byla důležitá kompozice, protože ji vydal tiskem u Jean-André v Offenbachu. Titulní strana této publikace nese mimo jiné věnování a sonami Anton Vranický. Jak víme, Anton Vranický byl vynikající houslový virtuos a první lobkovický kapelník a ku příkladu Beethoven si ho často výslovně žádal jako koncertního mistra pro premiéry svých děl. Resslerova díla dnes večer na Klasik Praha zahraje orchester Eisenberg, řízený Jiřím Sichou. Klavírní part přednese Alena Hániková. No a já vám přeji krásný večer.
11: Koncert bez smokingu
9: na Klasik Praha.

0: Tohle je Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: V dnešní hudbě podle kalendáře připomeneme dlouholetého člena a solistu operního souboru Národního divadla v Praze Ivo Žítka. Ten se totiž narodil 4. června 1926, takže si od jeho narození připomínáme letos rovných 100 let. Ivo Žídek se narodil v Kravařích u Opavy a pocházel z učitelské rodiny, kde se provozovala amatérsky hudba. V roce 1945 maturoval na reálném gymnáziu v Ostravě a zpěv studoval soukromně u profesora Rudolfa Vaška. Původně byl bariton, ale pod citlivým pedagogickým vedením se jeho hlas rozvinul ve zvučný tenor s vynikající technikou. Jako 19-letého jej tehdejší šéf Zemského divadla v Ostravě Zdeněk Halabala angažoval jako solistu v ostravské opeře, kde Žídek zpíval od roku 1945 do roku 1948 a stvárnil tu řadu výrazných úloh. Na podzim roku 1947 hostoval v roli Jeníka v Prodané nevěstě v Pražském národním divadle a o rok později tu získal stále angažmá, které následně trvalo více než 4 desetiletí. Jeník z Prodané nevěsty se ostatně stal jeho životní rolí. Zpíval jej i v dalších nastudováních z let 1949, 1953, 55, 1963, 66 a nakonec 1971. A toto představení se hrálo až do roku 1982, ovšem s Žítkovou účastí jen do roku 1976. Poslechněme si tedy teď tři scény z této Smetanovy opery. Spolu s Ivo Žítkem účinkuje v roli Mařenky Milada Musilová, orchestr Národního divadla v Praze řídí Jaroslav Fogl.

Své pěvecké mistrovství prezentoval Ivo Žídek i ve všech ostatních operách Bedřicha Smetany a oblíbil si i dílo Antonína Dvořáka, ku příkladu Rusalku anebo její pastorkyňu Leoše Janáčka. Často ale zpíval i díla světových klasiků, ať už to byly Mozart, Puccini, Verdi či Wagner. Výčet rolí Ivo Žídka na jevišti Národního divadla byl skutečně úctyhodný a dokázal obsáhnout různorodý repertoár. Významnou příležitost dostal v roce 1956, kdy pohostinsky zpíval Verdiho Dona Carlose ve Vídeňské státní opeře. Proslulý dirigent Herbert von Karajan mu okamžitě nabídl stálé angažmá, které ovšem musel Žídek odmítnout. Nicméně ve Vídni pravidelně hostoval až do roku 1959. Tato zkušenost ze zahraničí mu pak přinesla další zajímavé nabídky. Zpíval ve Stuttgartu, Barceloně, Monte Carlu a řadu let byl také stálým hostem státní opery v Berlíně. Další ukázkou jeho pěveckého mistrovství teď bude scéna z Dvořákovy Rusalky. Spolu s Ivo Žídkem zpívají Milada Schubertová a Eduard Haken. Orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Chalabala.

Ivo Žídek spolupracoval i s rozhlasem a natáčel jak pro Český rozhlas, tak pro hudební vydavatelství Suprafon, ať už to byla řada nahrávek jednotlivých árií či celých oper. V roce 1981 obdržel ocenění za nejlepší nahrávku roku, a to za operu Z mrtvého domu Leoše Janáčka. Mistrovství Ivo Žídka bylo zaznamenáno i na filmový pás a pro televizi. Nejčastěji pochopitelně ve spojení s jeho nejslavnější rolí Jeníka z Prodané nevěsty. Takto se například objevil i v životopisném filmu o Bedřichu Smetanovi Z mého života z roku 1955. Na přelomu 50. a 60. let bylo pak pro televizi upraveno i několik oper z repertoáru Národního divadla, ať už to byla Bohéma, Věc Makropulos a pochopitelně i Prodaná nevěsta. V seriálu FL Věk z roku 1971 se Ivo Žídek objevil jako Don Giovanni v Mozartově stejnojmenné opeře. V dalším filmovém zpracování Prodané nevěsty z roku 1975 zazněl pak pouze jeho hlas, zatímco svou tvář Jeníkovi propůjčil herec Petr Skarke. Teď zazní dvě ukázky z Žídkova zahraničního repertoáru, nejprve árie z Verdiho La Traviaty a poté z Gounodova Fausta.

Měsíce již tomu, co moje Violeta vše zanechala pro mne, mír žití a rozkoš a slavnosti ty šumné, kde božské její kráse dav otroků se kořil a skláněl žase.

Během své pěvecké kariéry získal Ivo Žídek i celou řadu ocenění. Několik z nich dostal od komunistického režimu. Mimo jiné titul národního umělce, udělený při příležitosti 50. narozenin v roce 1976. Toto i další vyznamenání pak veřejně odevzdal v revolučním kvasu v roce 1989 a zároveň opustil i komunistickou stranu, jejímž byl členem od roku 1946. Do období společenských změn na přelomu let 1989 až 1990 se zapojil i zpěvem národní hymny na shromážděních a jako významná a uznávaná umělecká osobnost byl pak jmenován do funkce ředitele Národního divadla, již vykonával po dvě sezóny, od roku 1989 do roku 1991. Poté už zůstal v soukromí a v roce 1998 obdržel cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Ivo Žídek zemřel v Praze 20. května 2003, krátce před svými 77. narozeninami. Od roku 1947 byl ženatý s Libuší Mrázovou, s níž měl dva syny. Starší Ivo Žídek působil jako scénograf v několika divadlech, včetně Národního, a mladší Libor Žídek byl pak operetním hercem a režisérem Karlínského divadla. Vzpomínku na Ivo Žídka uzavřeme scénou z díla Karla Orfa Catuli Carmina. Kromě solistů účinkuje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a provedení řídí Václav Smetáček.

Thank you.

Ha ha ha ha!

0: stupidos! Bastardos!
1: Lanternari tenes calam!